0: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
1: Dolina mi, cesta úzka, nekľudná pieseň, nechce ustať, utícha.

0: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
1: Dolina mi, cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať, utícha.